0: jeden uz jutranní kroniky.
1: On se tak prázdnil, kak je u jednom po cel víkat. Môj pimpel Barbora.
2: Kaj nikega je zagrábil.
1: No ja to nevím, co to bylo. Franta je vykal môj pimpel. A potem ho napulilo a navlichlo v more.
2: Rozumím.
3: To nezgleda na ryba potegnila za...
1: Za pimpel, no. No je to musel byť veľký rýb. Proč Franta? On má nemalý pimpel.
2: To nebyla ryba, ne?
1: No, a kto nebyl rýb? Co to bylo?
2: Nebyla ryba, to je byl leščur, gospa.
0: Zjutrania kronika. Pouinformatívna oddaja s vestiou. Nikýr druhý, Kotna Rádio N.
4: Rádio N Rybnica.